prosím kričať, si taká strašne mladá a ja som mal dávno 30. Starý chlap má všetko.